Beseda sestavljena iz štirih črk. Samo iz štirih črk, povsem navadnih črk, ki bi v svojem nekakem drugačem zaporedju pomenile čisto nekaj drugega. Ali pa celo nič, nič, nič. Kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh, kruh,